0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery ďatlové 500 gramov len za 1,69 centov. A jablká sandomierské ukladané len 89 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Chill na Fanradio.sk.